0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Red hot. Red hot.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

No také, moji milí, zdravím vás. Také týden se sešel s týdnem a další vydání ACX American Country Express. Tady u nás na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava a Amerikána. Moc vás všechny zdravím. No a začínáme parádní muzikou, country muzikou, trošičku rozdílný vibe, nebo úplně jiný vibe oproti tomu, co jste slyšeli před chvilkou na Coloru. No a čím začneme? Začneme trošku netradičně, takým country gospelem. A já vám k tomu řeknu za chvilku víc, tohle Darrell Walls, společně s ním taky PJ Morton, který tuhle věc produkoval, věc, která se jmenuje Amazing. Pěkná

tohle to je Daryl Walls. On působil v grupě, která se jmenovala The Walls Group, což je samozřejmě gospelová grupa. Měli nějaký úspěchy. Teďka nahrál Daryl novou desku, kterou produkoval celou PJ Morton, který třeba kdysi začínal v Maroon 5. No a společně nahráli desku a objevila se tam tato ukázka, jedna z country věcí, jediná tedy country věc, která připomíná taky trošku country na tomhletom albu od právě Daryla Walls. Tak, ještě trošku gospelu, country gospelu, tohle je Brilliant.

Praise the Lord, tak tohle je Brilliant a Thomas Rhett, parádní záležitost. No, půjdeme se podívat k Samovi Huntovi domů Country House. To je poslední úspěch tady toho zpěváka. To si vzpomněl teďka na tuhle ukázku, pojďme si zahrát. Sam Hunt.

také, moji milí, zdravíme vás společně s Bambulou, to je můj nádherný pes. On se teďka naučil poslouchat vysílání. Takže tady leží u mě v pelíšku. No a poslouchá tady ty moje keci. Ale country muzika se mu stejně asi líbí, to je moc fajn. No tak tohle byly The Flats Boys, tady Rascal Flats, taky Jordan Davis. It's yours if you want it. No a teď už zase nová muzika, když tohle to je pořád relativně tak nějak nový, no tak dejme tomu, už není úplně nová, ale ta následující věc rozhodně je. Premiéra v ACX, tohle je nová Megan Moroney. Teď má v rádích úspěch tato věc, která se jmenuje Medicine.

No jinak současná věc tady, a tohleto je kolem nějakého 24. místa, ale dvě novinky se objevily v první, dejme tomu tady v té první 60, ale tak oficiálně se uvádí ta 40. Tak ty 40 nejhranějších pecek. První ze dvou novinek, to je stálice tohoto žebříčku, vlastně dá se říct Lainey Wilson, ta už má svoje místo. No ale koho si pozvala k sobě, to je John Mayer, kytarista v tomto případě, a věc, která se jmenuje Funky.

Tak, omlouvám se, trošku se mi to tady zaseklo, jasně, tak Funky's Wallet, tak to byla Lainey Wilson, společně s ní taky John Mayer, tak jsem si říkal, já jsem se tady trochu zasek, protože jsem se tady trošku ztratil v peckách od Johna Mayera, který tady mám, a vyhledával jsem některý, který mám v hlavě, a říkal jsem si, že bych pustil jednu z nich, tak myslím, že se mi to tady povedlo dobře nastavit, taková hodně klidná teda teď věc v ACX, věc, která se jmenuje Who Says, tohle John Mayer. Who says I can't get stoned?

Taylor Swift, to si jste poznali. Nestává se vůbec často, nebo skoro vlastně vůbec, nebo ani ne skoro, ale vůbec nezní ACX v teda ta zpěvačka. No ale Taylor Swift udělala teď jednu novou, já si myslím, že je to nová věc, ale nemusí být, může to být nějaká její předělávka, ale kdo ví, já se v její tvorbě úplně nevyznám, ale teď se objevila v žebříčku nově z věcí, která se jmenuje I Knew It, I Knew You, z nuly, tedy rovnou na 8. místo, to je nevídaná věc. Jsem zvědavý, jestli si to postavení udrží pro příští týden, ale řekl bych, že klidně, rozhodně. A ta věc není špatná, tak pojďme si dát, tady je debit v žebříčku nejhranějších pecek country muziky v tom 60. místním, kde se to hejbe hodně pomalu, no ale Taylor tedy rozhodně z nuly na 8. pozici. Tato věc, která se jmenuje I Knew It, I Knew You.

také nějak jsem si vzpomněl na tuhle věc, že Boozy. Tohle věc, která se jmenuje A Bar Song, Tipsy. Veliký úspěch. Na něco v podobném rytmu.

tohle jsou Parmalee, hodně úspěšná grupa. Přímo na úspěch velký. No to už je zase současnost. A tady je zpěvák, jmenuje se Luke Bryan. Country and She Knows It. To je současná jeho věc. No za chvilku už pozvánkovej break, další muzika, další hodina ACX American Country.

Praha, vysílací hodina ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek. Zdravím posluchače Rádia Sázava, Rádia Amerikána. No taky Rádia, samozřejmě Color, Color Music Rádia. Na úvod to byl Chris

další úspěšná věc Downtown, tohle jsou Lady Antebellum. Oni si dneska už říkají jenom Lady A. Skvěle zaspívaná věc od Hilary Scott, tady ta členka právě Lady A. No a teď už chtěli byste být někde na pláži, to asi jo, co?

Tohle je jasná věc, I Saw the Light, původně Todd Rundgren, věc z 70. Tohle tu věc nahrál 98, myslím, že to bylo album od Hola Ketchuma. Hola Ketchum a celý album se tak jmenovalo. Tak a teď už poslední tedy asi ukázka z tohoto období, rok, myslím, 97, no tak to je teď je opravdu country slaďák úplně přetejkající cukrem a vším možným šlehačkou a tak dále. No prostě Sammy Kershaw měl úspěch v té době, v roce, myslím, že to bylo rok 97-98, s takovouhle věcí. Dostalo se to až na druhý místo, jestli si dobře vybavuju, že na první místo se to jako neprobojovalo. No ale to je balada, která by se rozhodně, bych řekl, chytla i v současnosti. Tak tenhle ten love song countryovej se jmenuje Love of My Life. Toto to je Sammy Kershaw.

toho začínala jeho velká sláva, rozhodně se tlačil nahoru, i když to nemělo úplně jednoduchý, ale samozřejmě o tom už jsem tolikrát mluvil, tak to je Morgan Wallen. Teď už Russell Dickerson, tohleto jsou

Žádná ukázka o My Exes. Současná věc, která se pohybuje žebříčkem nejhranějších pesek, stejně jako ta další. Tohle je Brantley Gilbert.

Whiskey Rain, tohle věc jsem tady hrál, před toho se máme EPčko, tohle je Graham Barham, on vydal nový album, nebo po EPčku vydal tady celý album. To album se jmenuje Club Country. No, je to hodně moderní, zní to takhle, jak avizuje tenhle ten single Whiskey Rain, společně s ním taky Tyler Hubbard. Jinak, jak jsem říkal, zní to podobně jako tenhle ten single, ale nějak mě to úplně neuchvátilo. Je tam asi 17 nebo 18 věcí, zní to všechno tak nějak dost podobně, ale ještě tomu dám jednu šanci. Každopádně toto byl Graham Barham Whiskey Rain, společně s ním Tyler Hubbard. Ten má taky v současnosti novou věc. To už je trošku klídek, nebo trošku víc klídek, věc, která

Hardy, Eric Church, Tim McGraw a Morgan Wallen. Na závěr bude patřit Bojovi, který samozřejmě bude zpívat na Colors. Tohle je Teddy Swims, jeho taková lehce countryová věc, Northern Lights. Takový love song. Na závěr ACX, American Country Express.

Lights. Moji milí, loučím se s váma, mějte se krásně a přežijte to. Někteří to máte rádi, někteří zase vůbec. Já patřím teda do té druhé skupiny, ale přežijeme to všichni, ten tlak. A jinak to horký počasí, abych to tady upřesnil. Mějte se krásně, pěkný víkend tedy a můžeme se zase slyšet s pořadem ACX zase za týden na Color Music Radio v 10 v sobotu a v neděli ve 20, taky na rádích Sázava a Amerikána. Mějte se, čus a moc děkuju za poslech, nazdáre.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Sex appeal. To nejlepší ze

0: Syna Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sex Appeal na Rádiu Color.

Příjemný poslech a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Po týdnu je tady opět pravidelný pořad Sex Appeal, u kterého se setkáváme v tento čas a nabízíme si převážně saxofonovou muziku z oblasti R&B, soul, funky music, jazzu, latiny a fusion. I dnes vás zdraví Vládě Trtina a přeje ničím narušený poslech a samozřejmě je tady velká pohoda s kapelou Spyro Gyra. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne vám všem.

Spyra Jaira, Jay Bekenstein, Tom Schumann a jeden z průkopníků moderního saxofonového groovu, vynikající kapela, která samozřejmě koncertuje dodnes a vydává skvělá alba. Move and Groove, to je další novinka pro dnešní odpolední sax appeal. Charles P. Walker. Posloucháte Radio Color.

My jsme se ponořili do brazilského módu. Tohle to byl Javan, kterého doprovodila vokální čtvrtice The Manhattan Transfer a solo na tenor saxofonu měl legendární Stan Getz. No a další velká hvězdná sestava na další nahrávce, to je Mr. David Sanborn a s ním Marcus Miller. 100 Waves. A dáme si jednu live nahrávku, která doufám, že vás potěší pro dnešní Sax Appeal. David Sanborn.

dancing. Gotta give it up. Na Radio Color Mr. Tom Scott, vynikající saxofonista, skladatel a aranžér, také působil v kapele Blues Brothers a v kapele LA Express. To je Tom Scott a samozřejmě velká saxofonová legenda. No a my si dáme teď prostor pro skvělou trumpetu. Nikdo jiný než Dizzy Gillespie, velká jazzová legenda v tuto chvíli ve skladbě Free Ride.

Čas pro sax na Radio Color. Skladba Smooth v podání vynikajícího chlapíka je jménem Ed Cale. Legenda mezi legendami, skvělý jazzman, soulman, funkman, Mr. Ed Cale. Sax Appeal se pomalu blíží ke konci, já vám samozřejmě přeju příjemný poslech našeho rádia u dalších pořadů a my se uslyšíme v pravidelném čase vždy v neděli mezi 15. a 16. hodinou anebo v sobotu ve 13. Mějte se krásně a mějte se sexy. Al Jarreau, Rainbow in Your Eyes. Ahoj.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky, vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Tak to je Devo a jich Whip It, posloucháte New Wave, další vydání toho hudebního pořadu, který si můžete pravidelně naladit na Core Music Rádiu a taky na rádiu Hey, a u kterého vás vítá od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a Postpunku. Čekají vás The Corgis a Perfect Hostess, taky The Passions a Runaway. A začneme se skladbou, kterou začíná také úplně první album skupiny A Flock of Seagulls, a to je skladba Modern Love is Automatic z roku 1982. A já vám přeju příjemný a ničím narušený poslech New Wave.

80. letech byly dvě takové hudební čarodějnice. Jedna z nich byla Len Lovitch, která dohrála se skladbou Blue Hotel, potom taky Nina Hagen a vlastně třetí do počtu, byť teda ne tak extravagantní, byla i vlastně i Kate Bush. Posloucháte New Wave, my si dáme další muziku. Kissing the Pink a Mr. Blunt vás čekají už za chvilku, stejně jako Duran Duran a Union of the Snake. To je věc z jejich třetí desky, Seven and the Red Tiger. No a jako první jsou tu Joy Division a skvělá věc, taková trochu temnější, jak už je to u Joy Division zvykem, skladba Transmission tady v New Wave.

Union of the Snake, to byl Duran Duran, New Wave, a my si dáme další hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku. Čekají vás Haircut 100, taky celkem zapomněná kapela, která se ku podivu po letech ozvala opět a vydala teď nový single a bude vydávat novou desku, což jako takovýhle skoro už neznámých dneska kapel 80. let je docela zvláštní, ale prostě staří bardi se občas takhle po dlouhých letech nečinnosti najednou někdy objeví, vracejí a vydají třeba nějakou zajímavou muziku. Potom tady budou Human Week a jejich Seconds a začneme skupinou Kajagoogoo a dáme si skladbu z jejich druhé desky, už bez Limala, ale taky velice povedené desky, a to je skladba Big Apple. Taky ve své době celkem velký hit, dneska velice nehraná skladba. A tak si ji připomeneme tady v New Wave na Core Music Rádiu a Rádiu Hey.

Deska Dare z roku 1981, kapela Human League a jejich Seconds. To je skladba, která dohrála tady v New Wave a my si dáme další hudební kousky. The Associates, skotská kapela, která je dost zapomenutá a vůbec se v rádích nehraje, byť měli taky parádní věci, hlavně teda skladba Club Country, to je prostě vypovovačka neskutečná. Ale my se podíváme na jiný kousek a to je skladba Amuse As Always. Taky tady bude výlet do novější muziky, tohleto je rok 2012, kapela Austra a Lose It. No a jako první Fat Gadget, ten už je taky bohužel po smrti, taky celkem zapomnutý interpret New Wave 80. let, byť v takové té alternativnější New Wave začátku 80. let byl celkem jako známým a vyhlasným jménem, ale pak nějak zmizel a stejně tak jeho skladby a my si zahrajeme skladbu Plain Clothes tady v New Wave.

Austral Uzet, skoro na záver New Wave a na úplný záver jsou tu Tears for Fears a Memories Fade. Loučí se Jakub Mlejn od Mixpultu a mikrofonu.

0: rádiu.
1: Byly 3 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Core Music Radio.
1: The finest.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin.
8: Color Music Radio.
9: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak už jsem tady. Ještě si se trošku snídám, ale to nevadí, už jsem tady. Tak vám přeju všem krásné, nádherné úterní ráno a taky hezké sobotní odpoledne. Protože úterý a čtvrtek se vždycky reprízuje. Jo, dáme si Dexys Midnight Runners. Ty už jsem dlouho neslyšel, asi 30 let. Come on, Eileen. Tak si to spolu užijeme, jo?

0: Texas Midnight Runners.
1: I think you think you think.
0: I think you think you do, Ramaya. No, dneska to pojedu v takovým disco-funky stylu. Ale tohle jsem taky neslyšel leta. Afrik Simon a jeho Ramaya. Podíváme se, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svátek Stanislavy. Tak všem Stanislavám přejeme jen to nej. A zkusím z muziky vybrat taky jen to nej.

Tak to byl Afrik Simon a jeho mega hit Ramaya, Ramaya, Ramaya, Ramaya. A tady je Barry Manilow, Copacabana. Jinak dneska má přijít citelný ochlazení, tak uvidíme, jak to bude. Včera bylo krásně, bylo 25 stupňů, takže všechno na pohodu, ale prý to má vydržet až do víkendu, po tomto ochlazení. Tak uvidíme. Tak Barry, pojď!

Cabana. Tak, to bylo Barry Manilow na Color Music Radio a za chviličku to spouští Billy Ocean a jeho mega flákota Loverboy. No, koukám zase do internetu na nějaký zprávy a chtěl by sem vidět opravdu někdy pozitivní zprávy. Ale je to jedna negativní za druhou. Tak to vám prostě říkat nebudu. Řeknu vám jenom jednu věc. Mějte krásné úterní ráno a taky hezký sobotní odpoledne. Tak Billy, už seš tady. Loverboy. Jo. Tohle mě nikdy baví dělat. To skoro každýho moderátora.

Break Dance Party, tak to byly Break Machine a tady to teď rozjede Carl Douglas. Kung Fu Fighting. I když z tohohle jsme si udělali trošku legraci, ještě s Milošem, a udělali jsme naší verzi Kung Fu Fandím. A fandit už můžeme, protože za dva dny začíná mistrovství světa ve fotbale. Tak Karle, rozjeď to.

Too Late, Carole King na Color Music Radio. Možná to trošku skočilo, ten Karl Douglas, ne? No jo, to je holtněry technika. A nebo taky někdy po ránu mi. To víte, já tady nemám žádný mixpult. Já nejsem DJ. Já jsem jenom moderátor. Tak vám moderátor Romeo přeje krásný den, krásný úterní den, ještě jednou všem Stanislavám všecko nej a taky vám přeju krásný sobotní odpoledne. CC Peniston, finally. 7:27 a 17:27.

I feel for you. Tak to byla Chaka Khan. Ano, dnes jako vždy posloucháte oblíbené Color Music Radio a ráno Romeo Show. Tak jak jsem říkal, za dva dny už startuje mistrovství světa ve fotbale a my budeme hrát první zápas v Mexiku s Jižní Koreou. Tak klukům držím palce a doufám, že Jižní Koreě dáme aspoň trojku, stejně jako Guatemala. Tak a tady jsou Chic, Everybody Dance. Tak doufám, že i vy doma, když třeba snídáte, nebo se mejete, oblíkáte se, povídáte si, takže si taky trsnete. Everybody Dance, Chic, na Color Music Radio.

Johnny Dance, tak to byly Chic. A teď to rozjíždí Dan Hartman. Relight my fire. Tak už budeme mít 7:45. Samozřejmě v úterý ráno. A 7:45 v sobotu odpoledne. Tak Dene,

Relight My Fire. Tak to byl Dan Hartman. No a za chviličku to spustí Delegation. Where's the love we used to know? To jsem neslyšel taky strašně dlouho. Takže přátelé, kamarádi, užijeme si spolu ještě dva songy a pak už to roztáčí DJ Friky. Víte, jaký je rozdíl mezi náma, mezi mnou a Frikym? Friky je DJ a já jsem pouze moderátor, který vám prostě občas pustí taky něco zajímavého. Tak, teď si dáme ten Delegation, Where's the Love We Used to Know, pak přijde Diana Ross a pak přijde ještě jedno kafíčko, aby se měl krásný rán, stejně jako vy, a vám ho přeju moc.

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Rádio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

0: Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: A repríza pořadu každou neděli po 17. hodině.
3: Mixdown.
4: Call the music.
3: Call the music. Call the music.
5: Call the music video. Call the music video.
6: The best music.
7: The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

Once more, knit some more.

0: Welcome!
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
2: Mixdown.
3: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

Heat is on, Glenfrey, 6 minut po 8 hodině večerní na Color Music Radio. Posloucháte Lahutkářství, máme na kalendáři dneska 27. června. No a začít jsme museli samozřejmě touhle věcí, protože venku je vedro opravdu jako velké, zejména ve městech, v Praze dneska nějakých 36-37 stupňů, v centru možná ještě víc. Tady v Jizerských horách teplota těsně nad 30 dneska atakovala teploměr, ale bylo to tak jako ještě mnohem příjemnější než v té Praze. Zdraví vás Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu. Budeme si hrát hudbu 70. a 80. let, tak jako každou sobotu tady na Color Music Radio. Dneska živě až do pozdních nočních hodin s muzikou, kterou si můžete přát i vy. Takže pokud máte hudební přání nebo tipy, nebo byste třeba chtěli někomu něco poslat, tak samozřejmě pište na známé kontakty, tedy mail lahutkářství@radiocolor.cz, taky na Facebook, kde visí příspěvek k dnešnímu vysílání, pod který můžete komentovat. No a využít můžete taky mobilní aplikaci Color Music Radio nebo formulář na našem webu. No a my si dáme další muziku. Já jsem dneska vybíral do playlistu dost věcí, které mám osobně hodně rád. Do toho si dáme i dost německé nové vlny a austropopu dneska, když je to živě. A taky vaše hudební přání a nápady, které teda pošlete na všechny ty různé kontakty a místa. Teď tu budou ELO nebo Electric Light Orchestra a věc z jejich desky Discovery z roku 1979, Diary of Horace Wimp. Taky si dáme Boytronic a jejich You. No a jako první tady budou Animotion a jejich Obsession. No a pokud poslouchají Lahutkářství nějací noví posluchači, kteří ho ještě nikdy neposlouchali, tak i těm přeju příjemný a ničím nerušený poslech, stejně jako vám všem ostatním. Užijte si sobotu se 70-kami, 80-kami a jdeme na muziku. Tady už jsou Animotion na Color Music Radio na FM, v DABu i na streamu.

Deska The Working Model z roku 1983 určitě patří k tomu nejlepšímu, co v synthpopu 80. let vzniklo. Německá kapela Boytronic vydala dvě skvělá alba, to první bylo právě The Working Model, druhé potom The Continental v roce 85, tohleto album bylo z roku 83. No a my jsme si dali skladbu You, jejich asi největší hit. Dáme si další muziku tady v Lahutkářství, doufám, že si užíváte sobotní večer, byť asi se trochu potíte, alespoň tedy pokud jste někde v nížinách a městech. Je dneska opravdu vedro a zítra bude ještě o něco tepleji, takže stížnosti musíte posílat ministru Macinkovi, který prý zrušil klimatickou krizi, a tak dneska je trochu vedro, no. Nicméně zase se trochu odlehčil, tak hot, v létě je teplo, už za chvíličku tady bude být červenec a tak nějaké ty vlny veder jsou celkem normální. Na druhou stranu je potřeba říct, že tahle ta trvá docela dlouho a už by to chtělo nějaké ochlazení a hlavně nějaký déšť, protože je opravdu hrozné sucho. My se vrátíme zpátky k muzice. Dneska budeme hrát samozřejmě trošku nějaké tematické věci. Začínali jsme z The Heady Zone a teď vás čeká skladba, která se jmenuje úplně stejně The Heady Zone, ale pochází ne od Glenna Freya, ale od Anety Falskoe, tedy zpěvačky kapely ABBA, už z její solové dráhy. Taky se dáme Heatwave, tedy tu vlnu veder od Bronsky Beat, a na začátek naopak zase trochu to schladíme a dáme si Ella Caroyho a jeho Cold Pressed. Tolik tedy hudba pro následující minutky, vy posílejte nadále hudební přání a hudební tipy, už jich tady pár mám, budeme si hrát za chvilku třeba Duren Duren taky, jejich jednu skladbu a těch si dáme dneska víc, protože oni měli v týdnu v Praze koncert, který prý byl naprosto skvělý, všichni, co tam byli, to popisují, že to bylo super, takže já jsem tady nebyl, co mě samozřejmě trochu mrzí, ale prý to byl skvělý zážitek, tak Duren Duren taky dneska budou. Teď už Alcoroy, tady v Lahutkářství.

Tak to byla Sandra a In the Heat of the Night, tak doufejme, že v noci se alespoň trochu ochladí, byť v těch městech to asi i v noci bude pěkná výheň. Už jsem skoro chtěl říct Vídeň, ale bude to výheň ve Vídni určitě taky. Posloucháte Core Music Radio a pořád lahutkářství, muziku 70. a 80. let. Máme 20 hodin a 38 minut k tomu a dáme si samozřejmě další hudební kousky i na vaše hudební přání, protože už jich několik dorazilo. No a budeme tady mít třeba kapelu Duren Duren. Na tu dorazila přání hned od několika posluchačů, psal posluchač Luba, jestli bych zahrál Rio od Duren Duren, že byl na koncertě, pak psal i posluchač Pavel na Facebooku, taktéž, že byl na koncertě, že to bylo úžasné, jestli bych dneska zahrál od Duren Duren víc věcí. No a určitě věřím, že ještě možná někdo další by si určitě ty Dureny taky přál. Já jsem tam na tom koncertě, jsem říkal, nebyl, ale prý byl skvělý v pražské O2 aréně, takže jste si ho, doufám, vy, co se tam byli, užili a dneska si užijete takový dojezd tady v lahutkářství, to je od Duren Duren, jak říkám, dáme těch věcí o něco víc, ale začneme tou srdcovkou, kterou jsem napsal Luba a je to i jedna z mých velmi oblíbených věcí a to je skladba Rio ze stejnojmenné desky. Taky tady budou Buggles a jejich Elstree, to je krásná věc z jejich první desky Age of Plastic z roku 1980. No a zahrajeme si taky Flock of Seagulls a Space Age Love Song. Samé pěkné věci tady v lahutkářství na Core Music Radio, tak si užívejte sobotní večer a i nadále poslouchejte 70. a 80. A vidíte, já jsem si tam dal ještě druhý podzvuk, tak teď už budou hrát Dureni a jejich Rio z roku 82.

taková esence New Romantic tvorby 80. let, Flock of Seagulls a jejich Space Age Love Song. Skladba, která pochází z jejich první desky z roku 82. No a vy posloucháte Lahůdkářství, kde si dáme další muziku, zejména 80. let, ale nějaké 70. Vás během dnešního vysílání čekají, potom i v Maxáčích po půlnoci, kdy se dneska můžete těšit na Maxi verze dlouhé skladby instrumentálky do půlnoci, do té doby tedy dost muziky 70. a 80. včetně, jak jsem říkal, dneska hlavně i německé nové vlny a austropopu, na který se těšte, takže i to si budeme hrát a i na vaše hudební přání. Když se tak dívám na Facebook, tak jsem tady teďka někam překliknul, takže se tam musím podívat znovu zpátky k nám na profil Core Music Radio, kam můžete psát vaše hudební přání a hudební tipy na muziku 70. a 80. let. No a objevila se tam určitě nějaká nová přání. Ano, Saragossa Band, Milan píše. Tak Saragossa Band, Zapadák, to si dát určitě můžeme. Taky bych našel i jeden kousek od Reinharda Fenricha, který se tam píše, posluchač Jaromír, no samozřejmě by se hodil. On to je skladba, která se hodí právě do toho počasí, které teď je. A to je o tom skladba, že když je ve městě hrozné vedro, tak potom všichni schazují svršky a prostě mnozí chodí i oben one, tedy nahoře bez. No je to taková trochu malinko sexistická, ale velice vtipná skladba od Reinharda Fenricha, tak ji zařadíme taky. Já už ji tady hledám v archivu, aby jsme si ji mohli pustit tady na Core Music Radio. No a kromě toho si dáme i další muziku a to je kapela Alphaville a Summer in Berlin, to je nádherná věc z desky Forever Young od nich. No a taky tedy ty zmíněné Saragossa Band a Zabadak pro posluchače Milana. Tolik tedy muzika pro následující minutky, já se podívám za chvíličku i do mailu, kam možná taky dorazila nějaká další hudební přání a dáme si i ty. Vypište, poslouchejte a užívejte sobotní večer s datem 27. června tady na Core Music Radio s Lahůdkářstvím. A tady už jsou Alphaville.

Tak to byly Saragossa Band a jejich Zabadák na vaše hudební přání. Posloucháte Lahutkářství, pořad z hudbou 70. a 80. let, kterou jinde neslyšíte a taky s věcmi, které se jinde nedozvíte. Zejména tady hudebními samozřejmě. No a my si dáme další muziku, koukám teď do mailu, že přišlo přání i tam. Mám tu přání od Dannyho na Moscow Disco, když už jede ta elektronika, no tak dáme si Moscow Disco, to je taky moc hezká věc, z konce 70. let. Kapela Telex taky byl takový docela zvukový experimentátoři, dělali zajímavé hudební kousky. Potom tady mám přání od posluchače Tomáše, se podíváme, co bych chtěl. If I Can't Have You, no, Yvonne Elliman, ano, tak to je nádherná věc, už jí sázím do playlistu, já jsem tam měl totiž stihnout odeřet teď jako těsně, než jsem si to tady celé připravil, takže Yvonne Elliman si určitě dáme a to je věc z toho soundtracku, který je opravdu jako úžasný. Já musím říct, že jestli mě nějaký soundtrack z hudebního filmu 70. baví, tak je to právě Horečka sobotní noci. Jako pomáda na juchání na diskotéce, fajn, ale na poslach prostě nic moc. Ovšem, Horečka sobotní noci, to je něco úplně jiného, to je prostě, tam je jedna úžasná věc za druhou. Máte věci od Bee Gees samozřejmě, potom The Tramps, Disco Inferno, pak právě tahle ta krásná věc, If I Can't Have You, a tak dále, to jsou samé nádherné věci, takže Yvonne Elliman vás čeká tady na Core Music Radio pro posluchače Tomáše. No a já jsem říkal, že budeme hrát dneska i dost německé nové vlny, a tak si dáme zase tematicky k tomu, co se děje venku, tedy k tomu vedru, skladbu Die Wüste lebt, tedy Poušť žije od Petra Schillinga. To je z tého první desky. Mimochodem, na téhle věci i na spoustě jiných kousků z 80. let z německé nové vlny je vlastně vidět, že tam jakoby ta debata o, řekněme, klimatické krizi nebo prostě takovém tom poškozování životního prostředí a tak dál se rozjela velmi silně už v 80. letech, protože v německé nové vlně, kromě těch různých juchavých a legračních textů, dost skladeb bylo právě i o různých jako apokalypsách a zničení životního prostředí a tak podobně, a prostě Die Wüste lebt je skladba přesně o tom, že jako se hrozně otepluje a že vědci bíjí na poplach a je čím dál teplej a slunce svítí čím dál silněji a všude je prostě poušť a tak a kritika, že vlastně jako lidi na to nereagují a že pořád jako si dělají, že jako nic a tak, jo, ten text nebudu překládat celý. Nicméně, opravdu v té německé novině bylo spousta těch jako ekologických témat v mnoha skladbách. Třeba mě napadá i skupina Gänsehaut a Caro der Käfer, což je zase písnička o tom, jak zlí lidé tak splundrovali životní prostředí, že se brouk Karel musel odstěhovat ze svého domova nikam jinam, protože mu tam lidi zničili a tak dál. Jako, fakt těch věcí tam bylo hodně. Možná ještě nějaké vyberu. Gänsehaut bychom si mohli dát taky, protože to jsem tady hodně dlouho nehrál a samozřejmě to tady mám v archivu, takže si Gänsehaut můžeme dát, Karde Käfer. No a další německou novou vlnu. Takže pak tady ještě budu nějaký přání pro jednu speciální posluchačku, ale na to jde řada až v příštím moderátorském vstupu. Teď Peter Schilling, Die Wüste lebt, potom Telex a Yvonne Elliman. Lahutkářství na Core Music Radio.

nádherná věc If I Can Have You, soundtrack z horečky Sobotní noci a Yvonne Elliman, Loudcast na Core Music Radio, 25 minut po 9. hodině večerní. Stále venku máme světlo, celkem dobrá viditelnost, protože máme ty nejdelší dny v roce, takhle kolem toho 21. 22. června plus minus, a teď už se to zase bude bohužel tedy jenom zhoršovat a den se bude zkracovat. Nicméně pro rodiče, zejména malých dětí, je to vlastně dobrá zpráva, protože o to dřív děti usnou, protože jim můžete vysvětlit, že už je tma a má se jít spát. Jako když není tma v 10, tak není tma, ještě se nespí. To tak prostě bývá. Nicméně my si dáme další muziku. Bude tady Electric Light Orchestra a jejich Senedu, taky Fancy a Lady of Ice, abychom to trochu schladili, to vedro něčím, tak si dáme tenhle kousek a zahrajeme si i jednu věc, která je tak trochu speciální. Já tak nějak přemýšlím, jak tohleto jako pojmout a říct, protože tady v Lahůdkářství jsme hudební pořád a já tady vysílám hudbu 70. a 80. let a pokud se toho teda dožiju, tak budeme vysílat 10 let v prosinci tuhletu muziku a jsem hrozně rád, že mě posloucháte a že vás to stále i po těch letech baví. Píšete hudební přání a tak. A asi tak trochu jako víte, že existuju a funguju a tak. No a teď se mi stala taková jako nepěkná věc, že mě jistá paní, která se nazývá teda, nebo se sama říká investigativní novinářka, paní Zdislava Pokorná z deníku N, označila jako nějakou tajemnou entitu, co píše na internetu články pod pseudonymem Thomas Faulkner. A teď tam jako napsala všechny věci, třeba, že jsem dlouholetým členem československého DX klubu, což je pro ty, co neví, co je DXing, spolek nadšenců do příjmu rádia na dálku, prostě stavíme antény a přijímáme rádia z velkých dálek a tak podobně. Potom tady samozřejmě, že vysílám na Core Music rádiu a že jsem DJ v Lucerně a tak, ale já mám jako být tou tajemnou entitou, co teďka odhaluje korupci nejenom bývalé vlády, ale dalších politiků a tak, a různé podezřelé zakázky a píše to na Facebooku, má to ohromné jako dosahy a tak, a evidentně jako spoustě lidí to asi leží v žaludku, tak paní šla, hledala, až našla mě, jo. Tak jako já musím říct, že já si teďka připadám vlastně takový trochu zajímavý, jo, protože na jednu stranu jsem fanda třeba i filmů ze 70. 80. let, pro mě hudby, a jedním z mých velmi oblíbených filmů jsou Tři dny kondora s Robertem Redfordem, asi tenhle film možná mnozí znáte, a já se teď jako trochu cítím jak v tom filmu, protože tady paní Zdislava mi nakreslila terč na záda a že jsem prostě nějaký tady člověk, který tady rozkrývá nějaké věci a úplně bez důkazů mě tam obvinila. No a já se teďka jako na jednu stranu se tím hrozně bavím, protože je to jako na jednu stranu vtipný a znáte mě za ty roky, že jo, že prostě jsem člověk, který jako má celkem smysl pro humor. Na druhou stranu, když jako nad tím přemýšlím a bez toho, abych se tomu smál, tak je to docela jako hustý a doufám, že mě jako nikdo neodpraví a že Lahůdkářství opravdu těch 10 let oslaví. I takovéhle věci se vám můžou stát v téhle zemi a prostě není to nic hezkýho, nepřál bych vám to. Píšou mi známí, jako co to má být, jako jak to, že jsem nějaká tady proruská entita rozkrývající korupci opozice, která vlastně je ta hodná, že jo, a tak. No, jako není to nic příjemného, nicméně, musím říct. Ale je docela vtipný, že prostě tady paní Zdislava Pokorná našla DJ v Core Music Radio a člověka, který instaluje antény a je v DX klubu dlouholetým členem a považuje ho za největší ohrožení prostě demokracie tady v tomhletom státě a za šiřitele dezinformací, jako tak co si k tomu, jako co k tomu mám říct. Tak určitě jste to už u mě mnozí četli, pokud se to nečetli, tak se to možná dočtete, tak mě nesuďte, prosím vás, je to fakt úplný nesmysl, jako a já fakt nechápu, prostě kam na to, kde na to přišla. Nicméně my si dáme další muziku a speciálně pro novou faninku a posluchačku Zdislavu si zahrajeme skupinu Minisex a Du Kleine Špion. Tak tady máte i vy ostatní posluchači a i nadále vám velice příjemný poslech

Tak Lady of Lies nám dohrává tady na hudkářství na Kornuzik rádiu. Za okny se nám stmívá, máme tady krásně jasnou obohu, alespoň tady v Jizerských horách. Ani se hnevístek, úplně bezvětří, no a samozřejmě stále celkem velké teplo i tady venku, ale věřím, že ve městech to bude celkem drsnější, hlavně Praha, Brno, ale i jiná města, tam bude vedro i v noci a hlavně zítra, kdy má být ještě teplý než dnes. Ale tak to nějak přežijeme a snad tady začátkem týdne se má ochladit, mají přijít nějaké bouřky a snad tady ta vlna veder se odebere někam pryč. Co se pryč neodebírá v tuhle chvíli lahutkářství na Core Music Radio, protože máme teprve 21 hodin a 42 minut, takže ještě 2 hodinky a něco do půlnoci a po půlnoci vás čekají dlouhé skladby, instrumentálky, maxi verze a tak podobně. Takže se do toho pustíme, no a vy i nadále si přejete různé hudební kousky, já to tady tak jako procházím, kdo co kam píše, teď dorazilo hudební přání od posluchače Františka na Lion Ross, ale tuhle tu já budu muset chvilku hledat, takže si ji dáme za chvilku a pokud byste měli i vy nějaká hudební přání, samozřejmě pište sem do studia na známé kontakty, tedy na mail lahutkářství@radiocore.cz. Taky se můžete ozvat na Facebooku a tam okomentovat příspěvek k dnešnímu vysílání, anebo využít mobilní aplikaci, případně formulář na webu radiocore.cz. Dneska nejsem v Lucerně, takže tady s vámi budu naživo až do těch pozdních nočních hodin, včetně maxáčů, tak si to už přejte si hodně hudebních přání. Já si to užiju, věřím taky, zejména teda po, musím říct, včerejšku a dnešku si to asi zasloužím, protože to, co teďka zažívám, jako vám fakt nepřeju. A už jsem to i říkal v tom minulém vstupu. No, je to takové trochu divoké. Ale lahutkářství je tu pro vás stále, věřím, že bude i nadále. Stejně jako třeba Lucerna Music Bar s muzikou 70. a 80. let a také let 90. a občas něčeho novějšího, kde si hrajeme muziku i z videoklipy a hrajeme si tam úžasné kousky díky archivu našeho guru Jirky Neumana, kterého tímto zdravě se poslouchá. Nebojte se, i s Jirkou si zase zavysíláme někdy na podzim, typicky v listopadu, my to vždycky tak děláme ten třetí nebo čtvrtý listopadový víkend, tak si myslím, že to tak vyjde podobně i letos. Stejně tak vás čeká taky vysílání s Pavlem Bártou, se kterým jsem se viděl teď v týdnu, zkoušeli jsme nějaké antény a tak, no prostě Dexing, to je takový ten konspirační dnešní. Já se omlouvám, já se musím smát, prostě dlouholetý člen československého DX klubu píše o korupci ve státních úřadech. No, pojďme od toho dál, dáme si muziku, dáme si skladbu Conspiracy od Ole Ole, tak to jsem tam samozřejmě musel dneska řadit. To je španělská New Wave 80. let a celkem zapomnutá skladba, taky další Dureni, protože ti měli v Praze koncert v týdnu, prý byl úžasný, všichni to psali, tak si dáme Friends of Mine z jejich první desky. No a na začátek tady budou dvakrát Rheingold, protože ta první písnička je hrozně krátká. To je za mě jedna z jejich nejlepších věcí, ale má jenom minutu a 28 sekund, skladba Der Ton macht die Musik. No a tak si potom dáme i tu věc, která na desce Distance navazuje na tuhle skladbu, což je právě skladba Distance, tak si ji zahráme z desky tady na Core Music Radio. Ale jako první Der Ton macht Musik, skvělá věc od Rheingold. Lahutkářství.

byť mojí srdcovkou je samozřejmě deska Rio z roku 82, tak i debutová deska Duran Duran z roku 81, takzvané eponymní album, je skvělé a najdou se na něm samé krásné věci, jako třeba skladba Friends of Mine, kterou jsme si dali tady v Ahutkářství přesně v 10 hodin večer, takže už máme 10, už se můžeme pustit do nějakých peprnějších věcí a tak, ale nebojte se, zatím nic takového tady pouštět nebudeme, už jsme si dali Hoben One od Reinharda Fendricha, ale to je taková celkem zábavná věc. Dáme si Johna Foxe Underpass, jeho vlastně první solový single v roce 80 z desky Mathematic. To je hrozně nadčasová věc, jako na tu dobu to zní neskutečně moderně. Kdyby, jako já bych klidně si vsadil na to, že kdybyste Underpass pustili někomu a řekli mu, že je to teď prostě nová věc, pár měsíců stará, tak by tomu věřil. Jako to je fakt prostě neskutečně zvukově úžasná věc. Taky tady bude kapela Silver Convention a Lady Bump, to je další spřání vás posluchačů, konkrétně z Facebooku, posluchače Milana. No a já tak tady přebírám ta hudební přání a mám tady ještě přání od posluchače, který se podepsal, já tady překlikám takhle rychle. On se nepodepsal, on má nick tu radioamatérskou zkratku OK2TND. No tak já se přiznám, že nevím, kdo je OK2TND, nicméně pro něj si zahrajeme skladbu od Erste Allgemeine Verunsicherung, Alpenrap, to je taky věc, kterou mám rád z jejich první desky Spital Fatal z roku 83, kdy si se na mě dokonce jako zvoní na telefonu. A je to celkem zábavná věc o tom, jak přijede producent hudby do Alp a má pocit, že tam prostě uloví jako novou hvězdu rapu, nějakého místního pepu, který tam prostě jako jodluje a tak. No, fakt jako takový typický rakouský humor. Takže Alpenrap a Erste Allgemeine Verunsicherung, potom John Fox a taky ještě Silver Convention, tady, no ano, Silver Convention a Lady Bump. Teď ale rakouská tvorba. Na Kórum Zikrádiu Vahutkářství.

Lady Bump a Silver Convention na Core Music Radio. Já musím upravit tady ID 3 tag té skladby, takže pokud náhodou třeba sledujete skladby u nás na webu, nebo posloucháte DAP a tam se píšou ty skladby, tak tady mám chybu Silver Connection, to samozřejmě nejsou, jsou to Silver Convention, nevím, proč tady mám chybu v A3-tagu. Tak to pro hnidopichy, kteří by možná psali, že vysílám skladby, které jako neexistují, tak jsou to samozřejmě Silver Convention, Lady Bump a tuhletu věc jste slyšeli tady v Hudkářství 16 minut po 10. hodině večerní. Za okny už skoro úplná tma, stále se ještě smráka, jak se říká. Ani lístek se nehne, úplné bezvětří tady v Jizerkách, no a my si budeme hrát další muziku 70. a 80. let. A pokud jste jako velmi dobří posluchači, tím myslím teďka, ne, že jako posloucháte často a že máte dobrý sluch, tak jste možná zaslechli Lahutkářství i občas takové jako zaštěknutí. To je z toho důvodu, že tady ve studiu máme štěně. Štěně teda není jako naše štěně, respektive štěně půjde k nové rodině, které určitě bude dělat radost, ale tady v naší chovatelské stanici v Jizerských horách máme asi 4týdenní štěně. Tak kdybyste náhodou během otázkého vstupu slyšeli nějaké jako pokňourávání a poštěkávání, tak to nejsem já ani moje žena, ale je to štěně. Nicméně, no, kdybyste slyšeli pokňourávání, tak to ještě možná bude Zdejslava Pokorná. Ale my si dáme další muziku 70. a 80. let. New Order, Touched by the Hand of God, to si přeje Vlasta přes mail, tak rád pustím tuhle věc, kterou jsem dlouho nehrál v hudkářství. Potom se podíváme na slíbenou věc z německé nové vlny a to je skupina Gänsehaut a Karl der Käfer, což je právě ta skladba o tom broukovi, který se musel odstěhovat, protože mu lidi zničili jeho biotop. No, jako jak říkám, prostě tam byly opravdu mnohá témata ohledně životního prostředí, ekologie a jakoby klimatické změny a tak už tehdy v 80. letech a pak tam ještě samozřejmě bylo spousta dalších témat, třeba ohledně různých apokalyps. Jo. K tomu se taky dneska dostaneme, protože dáme určitě i kapelu Štánec a jejich jadernou nebo postjadernou písničku a taky tady bude ještě další muzika taková podobná. No mám tady vymyšlených pár ještě věcí, které vás doufám potěší a které jsme se tady třeba dlouho nehráli a jsou to fakt jako velké rarity, které asi určitě nikde jinde neuslyšíte než tady v Lahutkářství na Core Music Radio. No a čeká vás taky z austropopu jeden kousek a to je skladba In Jungle, která opět pojednává o tom, že jako je hrozné vedro ve Vídni teda konkrétně a že vlastně se z města začíná stávat jako džungle a tak. Taková vtipná věc, na které tuším spolupracoval tehdy i Falco, ale teď se přiznám, že si to úplně nepamatuju, ale myslím, že pod tím byl taky podepsaný, že tam dělal nějakého buď producenta, nebo tam nějak se na tom prostě podílel. Jako první ale New Order a Touched by the Hand of God, tady v Lahutkářství na Core Music Radio. I nadále poslouchejte 70. a 80. i nadále si užívejte sobotní večer s datem 27. června. Zdůrazňuju, že dneska je to živě, takže posílejte vaše hudební přání a tipy. Vím, že poslední dobou trochu flákám, že to není živě tak často, tak si to o to víc dneska užijte. A samozřejmě posílejte a poslouchejte a užívejte. Teď už tedy New Order, Lahutkářství a Core Music Radio.

Tak my si dáme další muziku na Core Music Radio, Brand Image, I Lovin. To je skvělá disková věc z roku 83. Za okny už máme skoro úplnou tmu, já vždycky reportuju, takové, když jsou ty dlouhé dny, tak to, jak máme za okny. Bohužel vám řeknu teplotu, protože se mi vybily baterky v teploměru, který tady mám na zdi, a ten by měl ukazovat vnitřní i venkovní teplotu tady v jezerkách, ale bohužel prostě během týdne baterky odešly do věčných lovišť a musím tady dát nové, ale ještě jsem na to měl čas a náladu, protože jsem připravoval vysílání lahutkářství, které tady pro vás vysílám na Core Music Radio, tak teploměr hod musí počkat a asi ho nějak zprovozním zítra. Nicméně tuším, že tady bude někde pod 30 stupňů, už takových 25, 26 asi. Tady v jezerkách mohlo být, případně tady můžu vyslat ženu do Ožnice, kde ten nepoměr funguje, mi řekla, kolik je venku stupňů, co? A to je vnitřní teplota, tam mě nezajímá, mě zajímá ta venkovní. No nicméně, posloucháte lahutkářství a my si dáme další hudební kousky, které si můžete přát i vy, posluchači Core Music Rádia, i v tuhletu hodinu, 22 hodin a 37 minut. Dneska vysíláme živě a to zopakuju znovu a opět, protože poslední týdny jsem buď byl v Lucerně, nebo jsem hrál na svatbě a tak dále, takže živé lahutkářství tu vlastně nebylo skoro měsíc, což mě mrzí, tak doufám, že dneska vám to vynahrazuji celkem slušně a budeme si hrát až do pozdních noční hodin po půlnoci, potom maxi verze dlouhé skladby instrumentálky a do té doby ještě dost hudebních kousků. Sliboval jsem tady německou novou vlnu, kterou máte rádi a píšete si o ní, píšete si i o Austropop, ten tady bude taky už za chvíli a byl tady, a takže se nebojte, dáme si další hudební kousky z těchto hudebních stylů, ale teď vás čekají Eruption a Computer Love, taky si dáme 16-bit a Where Are You, no a taky Kids a Designerin vom Königse, což je právě věc té německé nové vlny a to mám doma na singlu 7-inchovém, gramofonovém a z druhé strany je neméně úžasná věc Mein Herz ist Klein, to je opravdu jako moc hezká věc na to, že vyšla na béčkové straně singlu, tak ta skladba vůbec není béčková a je to taky jedna z mých srdcovek, tak možná si ji třeba v těch pozdních hodinách, až budeme hrát ty Max Everett dlouhé skladby instrumentálky a budeme dojíždět o hudkářství, tak si ji třeba dneska pustíme. Teď ale Eruption a Computer Love na Core Music Rádiu, vypište, poslouchejte, užívejte si sobotní večer, ať už jste kdykoliv a děláte cokoliv. A jsem rád, že jste si vybrali jako soundtrack své sobotní hodiny, nebo řekněme sobotního dojezdu, řekněme večera, prostě, teď jsem se do toho trochu zamotal. Prostě soundtrack sobotního večera jste si vybrali právě lahutkářství na Core Music Radio. A pokud poslouchají i lidé, kteří ještě lahutkářství neposlouchali, tak i ty zdraví, možná, že tady jsou nějací noví posluchači z řad různých lidí, kteří se o mě dozvěděli teď takové nějaké informace a tak podobně. No, co si budeme povídat, je to trochu zábavné a trochu je to děsivé. Tak příjemný poslech u Eruption a Computer Love vám přeje od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín.

What are you? To byl 16-bit na Core Music Radio. Máme 10 minut před 11. za oknem úplnou tmu, takže už teďka tmu reportovat nebudu, už tady mám prostě úplnou tmu. A co? Žena se mi tady směje za mikrofonem. No tak prostě venku úplná tma, jako, co si k tomu mám říct, jako, já jsem říkal, že se smráká, že ještě světlo a tak, a teď už je tam prostě úplná tma. No, nicméně i u vás věřím, že je úplná tma, tady venku, ne uvnitř, kde stále ještě posloucháte hudkářství na Core Music Radio a vysíláme se hudbu 70. a 80. let i na vaše hudební přání a hudební tipy. Já tady zase musím přeházovat rychle okna, protože napsali další posluchači, napsala posluchačka, která se podepsala jako Sába na mail, jestli bych zahrál Sabrinu a Boys Boys, no to je takový ten typický letní hit Italo Disca, tak ten si dáme na přání pro Sábu, že to je prý její oblíbená věc k narozeninám, tak gratulujeme k narozeninám a zahrajeme si tenhle ten velký letní hit. To je ta zpěvačka, co se proslavila tím, že jí v klipu padaly plavky. Tak i tak se můžete proslavit. Taky si dáme další muziku a to bude hudba z Italo Disca opět. Adriano Celentano a no, jak to jsou, jestli nebo jako, no, je to taková docela jako poutivá věc, prostě z 80. let a věřím, že si ji užijete, já jsem tady celkem dlouho nepouštěl. No a protože máme venku vedro, tak si zahrajeme taky Soft Cell a věc z jejich třetí desky, která se jmenovala The Art of Falling Apart, pochází z roku 83. Mimochodem Soft Cell jako měli tehdy extrémně plodné období, vlastně. 81 první deska, 82 druhá deska, 83 třetí deska, to jako fakt byla bomba. No a tak si dáme schodu Heat. Teď už ale Sabrina s padajícími plavkami a Boys, Boys, Boys. V létě to občas pouštíme v Lucerně. A zejména pánové se na ten klip velice pozorně dívají.

Stavce a Heat, 7 minut po 11. na Core Music Radio, posloucháte o hudkářství a hudbu 70. a 80. let, hlavně ty 80. se dneska hrajeme, byť nějaké 70. jsme si taky pustila. Teď si myslím, že se pustíme ještě jednu 70, protože tady mám věc, kterou jsem tady docela dlouho nehrál a včera jsem ji sešel na Radio FM slovenském, kde hráli skvěle večer. Fakt to jako musím říct, že to bylo zase pověc, který mě hrozně potěšil takhle v pátek na večer a některé věci z něj jsem tady pouštěl i dneska už a tohleto je další z nich, Lindsey Buckingham a Trouble. Hrozně hezká 70. záležitost, kterou si pustíme tady na Core Music Radio. Taky tady budou Cars a Heartbeat City z vynikající desky z roku 84, na které jsem tak trochu vyrůstal, protože jsme měli doma právě tuhletu desku v jugoslávském vydání, tak ten zvuk samozřejmě nebyl tak ideální jako v originálním vydání, ale hrálo to i tak pěkně a byly tam samé krásné věci, takže věci jako You Might Think a podobně Drive samozřejmě, že jo, nebo právě Heartbeat City, to jsou samé pěkné kousky. A jako první tady přání, které napsal, a teď já se musím dohledat, protože vy neustále píšete maily, Facebook a tak všechno možné, prostě, co tady máme, ale o tenhle kousek One Way Ticket si napsala posluchačka, tuším na Facebooku, a teď ty okna mám tak přeházený, že v tom mám chaos. No, napsal si o to prostě někdo, pustím mu to, tak si to užijte. Každopádně, když tak to potom doplním, kdo si o to napsal, Eruption a One Way Ticket. To je velký hit tady na Core Music Radio a hudkářství. A i nadále vám od Mixpultu a mikrofonu přeje přímý poslech Jakub Nevín. Mně se prostě líbí vždycky na začátku to trochu jako i praskání ohně, nebo já tam slyším, jo. Tak tady jsou Eruption.

hudba 70. a 80. let, kterou jinde neuslyšíte. To je Lahutkářství na Color Music Rádiu.

Tak to byl Lindsey Buckingham a Trouble, taková moc příjemná věc ze 70. let, tak jsem tady během toho vysílání tak rychle přemýšlel nad podobnými příjemnými věcmi, až mi tady se rozehrál podzvuk. Nicméně dáme si Steve'a Harleyho and Cochran Rebel, to je taky moc hezká a velmi podobná věc ze 70. let. Pak tady mám Ella Stewarta, to je taky úžasná skladba, nebo respektive úžasný interpret ze 70. let, vlastně jeho deska Year of the Cat. To je prostě jedna z mých velkých srdcovek z 70. let. Tak si dáme skvělou skladbu On the Border. No a aby toho nebylo málo a nehráli jsme si jenom ty 70. tak tady mám další přání od posluchače s tím radioamatérským nickem, který tady už nebudu znovu zmiňovat, OK2 a tak dále. Tak to je skladba od Cabaret Voltaire a Senzoria. To je takový celkem, řekněme, tvrdý industriální synthpop 80. let, který se podobá třeba tvorbě Depešáků z té druhé poloviny 80. let, ale je ještě takový, řekněme, tvrdší. No a taky skvělá kapela, která se dneska vlastně vůbec nehraje. No a jako první je tady Steve Harvey and Cochran Rebel a Make Me Smile. To je skladba, která mě vždycky hodně bavila a kterou hrál svého času často rakouské rádio Vín, že jsem si poslouchal, tak tam tyhle ty věci jako se objevovaly ze 70. let a tak jsem díky němu objevil i tuhle tu skladbu. Teď další muzika. Já vám přeju příjemný poslech, pište i nadále vaše hudební přání, nápady sem do studia Core Music Rádia a užívejte si sobotní večer s příjemnou muzikou tady na Core Music Rádiu, ať už na FM, v dabu nebo taky na streamu. Tady už je Steve Harvey.

Ano, takový ten tvrdý industriální synthpop 80. let, to byl Cabaret Voltaire a potom i třeba právě v té druhé polovině 80. let Depeche Mode a další. My jsme se dali senzory na přání jednoho z našich posluchačů a dáme si další muziku 70. a 80. let. Čeká vás BB and the Band. Já vždycky říkám, že BB and the Band nejsou BB and the Q Band, protože BB and the Q Band to byla skupina funky a rapu a black music, ale BB and the Band jsou vlastně v principu, když to hodně zjednodušíme, i ta disco, a my si dáme jejich věc All Night Long. Taky tady bude Banarama a skladba Cruel Summer, která se krásně hodí těm vedrům, které nás zužují a ve kterých se všichni tady paříme. A musím říct, že i jako tady u nás v Jizerkách je fakt celkem vedro a bylo přes den. A když jsem vylezl z chalupy ven, tak mi prostě bylo teplo a potilo se mi tričko a tak, což tady v Jizerkách úplně nebývá jako zvykem. Takže ta vlna vede je opravdu jako celkem extrémní a doufejme, že brzy přejde, zítra má vítr ještě o něco teplej, ale pak už by se to snad mělo nějak zlepšit. Tak doufám, že vlnu vedr přežíváte v pohodě a že i třeba hudkářství na Core Music Radio vás trochu osvěží. No a my si dáme Banarámu, BB and the Band a taky slíbené Duran Duran, protože Duran Duran měli tento týden koncert v pražské O2 aréně. Mnozí z posluchačů tam i byli, byl tam Jirka Neumann, byl tam Roman Ondráček, byl tam posluchač Pavel, který napsal na Facebooku, takže jako dost lidí tam bylo a koncert byl vyprodaný. Nicméně my si od Duran Duran dáme další kousek tady na Color Music Radio a to je skladba, která pochází z jejich třetí desky z roku 1984. Tuším, pochází možná 83, abych nekecal. No, je to prostě třetí deska, která se jmenuje Seven and the Red Tiger. No a my si z téhleté desky tady na Core Music Radio pustíme od Duran Duran další muziku. Já už tady hledám v archivu, protože jsem si to tady nepřipravil. Přiznám se klidně k tomu. Ke spoustě věcí se přiznám, ke spoustě věcí se nepřiznám, ale k tomu klidně jo, protože jsem tady Duran Duran měl připravené a nějak mi to tady jako vyšumělo. Takže z desky Seven and the Red Tiger si pustíme od Duran Duran jejich skladbu, která se jmenuje už tady mám, ano, New Moon on Monday. Tak si ji užijte na Core Music Radio, to je taky skvělá věc z roku 83 a potom tady Banarama a taky BB and the Band na Core Music Radio.

Tak to byl BBN Band All Night Long na Kormzik Rádiu. Blíží se nám půlnoc, ale trochu to přetáhneme přes tu půlnoc s klasickou muzikou, protože jsem tady s sebou tu německou novou vlnu a u Stropopa, tak si dáme ještě nějaké kousky. Ale nebojte se, i na maxi verze a dlouhé skladby dojde v dnešním hudkářství s datem 27. června. V sobotu s tímhletím příjemným datem posloucháte 70. a 80. od Mixpult mikrofonu a zdraví Emín z Jizerských hor, tady z našeho studia Core Music Rádia, kde si užíváme celkem tady u nás příjemný letní večer, byť taky tady celkem vedro, ale je to pořád mnohem, mnohem příjemnější než někde v centru Prahy a tak podobně. No a co si dáme nadále, tak dáme si i právě tu německou novou vlnu, kterou jsem sliboval, to je Vita a Mirgit Schlecht, taky REK a Computer Haben Herzschmerz. No a potom si dáme i něco, co nebude z německé nové vlny, abychom nehráli samé německé věci a tak, ale ještě se po půlnoci dočkáte pár kousků z Austropopu a německé nové vlny, ale k těm dvěma kouskům vám tady přidám ještě taky kapelu I Start Counting a Letters to a Friend. To je taky docela zapomnutá a hodně vzácná věc z 80. let, která se v rádiích takřka vůbec nehraje. Tak si ji užijte společně s REK a taky Vithou Mirgit Schlecht. Musím říct, že to je taky kousek, který je zvukově hrozně nadčasový a vlastně v principu je taky jako takový moderní, že kdyby vám někdo řekl, že to někdo nahrál třeba před rokem, tak by si to možná i věřili. Takže Vita a Mirgit Schlecht, potom REK a taky I Start Counting v hudkářství. A tato věc vyšla pouze na desce. Tak to občas trochu zapraská. Ale to už z toho hudkářství zvyklí.

Tak to byly REK a Computer Haben Herzschmerz, což mimochodem bylo několik témat, která tehdy rezonovala německou novou vlnou. To byly moderní technologie a různé odposlachy a tak podobně. Tam bylo strašně moc věcí, které vlastně nějakým způsobem řešily jako prolomení soukromí, odposlachy, monitorování lidí, dohled nad lidmi a tak podobně. Což byla tahle skladba, třeba taky kapela Isolier Band, tu si dáme už za chviličku, a skladba Kontrole, kdy vlastně oni měli úplně jako skoro panický strach z toho, že jako někdo bude vlastně schraňovat ta osobní data a bude nad nimi mít kontrolu, což z dnešního pohledu působí strašně jako legračně naivně, když jako většina lidí dneska ty osobní data a všechny tyhle ty věci sdílí někde na Facebooku nebo na Twitteru a podobně. Jako tehdejší obavy jsou z dnešního pohledu jako fakt neopodstatněné. A lidi to dělají fakt jako dobrovolně a dělají to s radostí. Tak to je takový vhled, že tehdy, vlastně to je i deska od Kraftwerk, Heimcomputer, respektive takhle, pardon, ta deska se jmenovala samozřejmě Computerwelt, kdy tahle ta deska byla právě hodně o té kontrole osobních údajů a podobně. No ale v té době se to prostě posunulo a řekněme si, že lidi na to dneska trochu kašlou a to, že jako vkládají svá data někam na nějaký cloud, kde nad tím nikdo nemá kontrolu, tak je jim úplně jedno. Takže Kraftwerk vlastně trošku jako předběhli svoji dobu, ale úplně čekali to, že lidi ty věci budou sdílet dobrovolně. Takže si dáme Isolier Band a Kontrole. Potom tady mám přání od posluchačky Vlasty, která napsala na mail, jestli bychom zahráli Caro DeVito a Cool World. No, to se hodí do těch veder, Cool World, abychom to trochu schladili. A to je taky vlastně úplně zapomnutý hit téhleté zpěvačky, která dělala takový jako pop rock v 80. letech. Ona měla Cool World a potom ještě taky skladbu Midnight Confessions, kterou tady mám taky v archivu. Někdy si ji možná pustíme, už jsem ji tady vlastně hudkářství asi někdy pouštěl. No a tu si zahrajeme možná i taky. A tak se těšte, ale teď tedy Cool World. A jako první tady mám ještě skladbu, kterou jsem tady nahrával do vysílání s mojí dcerou někdy asi 4 týdny zpátky, ale my jsme tady nahrávali asi 4 hodiny a z toho jedna hodina se mi neuložila. A ta jedna hodina jediná, která se mi neuložila, tak obsahovala právě jako takový ten úplně největší takovou tu největší sbírku těch hudebních bizárů z austropopu a německé nové vlny a tak, co jsme tady vybírali spolu dobrovolně teda. Pak jsme šli spát. Nicméně pustili jsme si i skladbu od skupiny Minipix a to je skladba Die Kuh macht Mu, tedy kráva bučí. To je takový celkem rozšířený nešvar, že u nás se jako říká, že kráva bučí, nebo že dělá bů, ona dělá bů a dělá mů. A to už jsme tady rozebírali mnoho kráva hudkářství. To si myslím, že jestli jako někdo dělá něco v boji proti tomuhle nešvaru, tak hudkářství za 10 let udělalo asi největší pokrok a pravidelně si tady vysvětlujeme, že kráva fakt nedělá bů, ale dělá mů. Nicméně tohletu skladbu bych rád poslal naší fanince a posluchače Zdislavě, která možná poslouchá, možná ne, ale já si myslím, že skladba Die Kuh se krásně hodí k její osobnosti. Takže posíláme na Chord Music Radio Minipix a Die Kuh macht Mu und was machst du. Tak Zdislavo, to je pro tebe.

Tak to byly Izoír Band, tedy kapela, která, řekněme, se jmenovala podle izolační pásky a jejich kontrole. To je ne, opravdu, jako, že se mi směje, ne, opravdu Izoír Band je izolační páska, to je v Německu překlad, ale oni dělali takovou trochu undergroundovou muziku a skladba Kontrole, ní se zpívalo o tom, že vlastně vaše všechny data jsou někde jako schovaná a někdo měl přístup a tím pádem jste kontrolovatelní a zotročení a tak, no trochu takové jako současné dezinformace, že jo, a tak v té době v 80. letech to byla data, kdy to začínala vlastně nějaká elektronizace a lidi třeba měli různé data někde v nějakých centrálních registrech a dneska je to úplně o něčem jiném a žádné skladby typu Izoír Band tady nevznikají. No tak prostě už jsme se na to zvykli, že naše data jsou někde centralizována a tak. My si dáme další muziku, tady Valutkářství, už jsme se přehoupli přes půlnoc, máme 0 hodin a 13 minut k tomu. Stále vás vysíláním s muzikou 70. a 80. let provází Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu tady z Jeský hor a budeme si hrát za chvíli už i maxi verze dlouhé skladby instrumentálky a tak podobně. No a ještě si pustíme i nějaké další věci, protože tady mám skupinu Partner Eins a Warum müssen Autos fahren. Tak to si dáme jako úplně první. Pak tady bude taky opět kapela Duren Duren, protože tu jsem sliboval, že dneska pustím víckrát a teď se krásně úplně hodí takhle k těm maxáčům a instrumentálkám. Jejich věc z Alba Rio, závěrečná věc, kterou jsem vždycky používal na to, že jsem na tom testoval kvalitu repráků. Prostě to byl jako super, super kousek, který se využíval na tohletu věc. A prostě ta skladba je úžasně nahraná. A vždycky, když se jako rozehrály potom ty basy, tak to vždycky bylo něco prostě. To jsem vždycky na to zval lidi, ať se jdou poslechnout, jak mi dobře hraje hi-fi stava, aby si poslechli právě Duren a The Chauffeur, což je věc právě ze Skerry z roku 82. Takže to je skvělá věc, kterou pod dnešek ty Dureny uzavřem, i když možná ještě v maxáčích tam něco třeba vymyslím, když si o to napíšete a budete chtít. I nadále probíhá taky možnost právě hudebních přání a hudebních typů, takže pište na lahutkářství@radiokovor.cz, taky se ozvěte na Facebooku nebo přes mobilní aplikaci a formulář na webu a vyberte si něco do playlistu. Pokud to budu mít, tak to rád zahraju, už nemám, tak to samozřejmě jako nepustím, protože těžko budu hrát něco, co nemám tady v archivu. Ale teď už Duren Duren The Chauffeur, taky Peter Cornelius a Rai für die Insel, ale jako první jsou tady Partner Eins a jejich Warum müssen Autos fahren. To je taková hrozně zábavná písnička, protože vlastně tuhletu kapelu tvořili, no v Německé nevědě bylo možné úplně všechno, takže tuhletu kapelu tvořil Číňan a bonětá Němka. A bylo to postavené tak, že ona se vlastně jako hrozným způsobem hloupě ptala na různé běžné věci, jako třeba proč vychází slunce na východě a proč prostě je obloha modrá a takhle a proč musí jezdit auta. A myslela si, že ty auta jako jezdí na nějaký natahovací asi řetěz nebo nevím, prostě jako v té skladbě to fakt je, když si to přeložíte se němčiny. A pořád jako, to byla taková parodie, řekněme, prostě v té době ta Anete, a tam ten Číňan zpívá, že Anete je zvědavá a že se ptá neustále na ty věci, které vlastně neukáže nikdo vysvětlit a že jako všichni odhánějí, protože se ptá na úplný blbosti, ale ona je prostě zvědavá a chce jako vědět, proč musí jít ty auta, proč je obloha modrá, tak. No a pořád máme i v dnešní době lidi, kteří se hloupě ptají a mají blbý otázky a pořád jako nechápou, o co běží. Jo, tak. No, moje žena už mě kouká, ne, to není o tobě. Co? No není. Ne, fakt ne. Takže prostě si dáme Partner Eins a Warum müssen Autos fahren, takové hloupé otázky občas skladě třeba no, nebudeme si o tom jméne už tady říkat dneska, už tady toho bylo dost, takže si myslím, že Warum müssen Autos fahren si užijete, to je taková jako celkem příjemná a pohodová písnička, kterou si dáme tady na Color Music Radio teďka chvíli po půlnoci, konkrétně 16 minut, tak si ji užijte a
poslouchejte i na hudkářství a za chvíli se pustíme do maxiverzí, dlouhých skladeb a tak podobně.

Tohle je fakt úžasná věc, kterou jsem vždycky zkoušel reprachy. Doma do šofár od Duren Duren ze Skirio. To je závěrečná věc téhleté desky a úžasně nahraná, úžasně zaspívaná, prostě fakt jako dobrá věc. Vy posloucháte Loutkářství na Core Music Radio, máme nějakých 30 minut po půlnoci a už se pustíme do těch maxáčů, dlouhých skladeb, byť teď si dáme ještě pár věcí německé nebo vony, ale pak to přijde a dneska to bude trošku jako kratší, přiznám se, že už jsem trochu unavený, protože ono, když do vás šije tady Deník N a vůj jaké věci, tak jste z toho trochu unavení a trochu vás to zmáhá. Nicméně my tady v Loutkářství si hrajeme muziku 70. a 80. let. Za těch skoro 10 let historie už mě asi mnozí z vás i znáte, nebo aspoň znáte jako moje pohledy na věci a tak. A tak nenaskakujete na tuhletu úplně ubohou, fakt jako hloupou propagandu, já prostě nevím, jak to označit. Ne, jako mě to fakt jako docela bere, protože musím říct, že ve chvíli, kdy prostě přijde nějaké, a nám se to stalo ve chvíli, kdy si vlastně, a to je asi 2 nebo 3 roky zpátky, tak někdo označil, nebo ne někdo, to byl Český rozhlas, označil Core Music Radio a Radio Hey, naše sesterské, za to, že šíří čínskou propagandu. My jsme tady nic takového nedělali, měli jsme tady jen cestopisný pořad, který samozřejmě byl placený jako Čínou a propagoval čínské věci, stejně jako jsou různé dokumenty třeba i na České televizi, prostě jako čínský

dokument o tom, jak tam zkvěstají mosty, jo, tak jako to tak je. Ale byli jsme naskrutní z tohoto, že šíříme čínskou propagandu a já jsem na to koukal, jako říkám si, to je nemožný, jako to nemůže nikdo říct, to teď tady prostě cestopisní pořad. Ale i tak to prošlo a pak mi lidi říkali, ty jsi z toho Cold Music Rádia, vy šíříte ty čínský. A já jsem mu říkal, my nic nešíříme. Jak je to, jako kde jsi to vzal? No psali to tam, to musí být pravda. A tady se dostáváme k tomu gro věci. Jako, někdo něco někde napíše a je úplně jedno, jestli je to tamhle ten pseudonym, teďka co jsem byl za něj nařknutý, Thomas Faulkner, nebo je to Český rozhlas, nebo je to tam nějaká dezinformační stránka Vidlák, nebo jak se jmenují tyhle ty lidi. Nebo kdo to ještě, jaký jsou ty influenceři, Daniel Vávra třeba. A tak. Prostě někdo něco napíše a všichni, jako ti fanoušci, co tomu věřejí, tak to berou jako něco, co je prostě pravdivý. A já třeba si jako ty informace fakt ověřu. Prostě někde něco napíše, někde, tak se snažím zjistit, jestli jako to pravda, nebo není, nebo jestli to je podložený, nebo není. A je mi úplně jedno, jestli napsal Daniel Vávra, tamhle pseudonym Thomas Faulkner, nebo to napsal Vidlák, nebo to napsala Kateřina Konečná, nebo to napsal Vítr Rakušan, nebo Petr Fiala, nebo Babiš. Prostě buď to je pravda, nebo není. A prosím vás, ověřujte si ty věci, prostě hledejte si sami ty věci, jestli jsou pravda, nebo ne. A jestli jsou podloženy, nebo nejsou. A jestliže o mě je schopná napsat tady investigativní novinářka Zdislava Pokorná to, že jako dlouholetý člen DX klubu tady sabotuju debatu a píšu nějaký dezinformační posty a nemá k tomu žádný důkaz a ani se mnou nemluvila. Nemluvila jsem, prostě vůbec se mnou. Tak prostě to je, jako kde to žijem. Jako o vás, o komkoliv může tady Zdislava Pokorná napsat to, že jste prostě agentem mocností nebo pracujete právě pro já nevím koho a je to úplně absurdní. Takže si dávejte pozor na to, co píšete na internetu, protože když napíšete na internetu nějaký věci, tak vás je potom spojí s tím a v tu chvíli už jste jich. Takže pozor na to a dávejte si i pozor na to, jestli komentujete lahůdkářství na Cold Music Rádio a přejete si tady hudební přání, protože i tak jste agenty mocností a koho jsme agenty vlastně? Kyle? Koho jsme agenty? No já se ptám, ty byste měl vědět, ne? Nevíš, neví. Moje žena neví, koho jsme agenty, tak pardon, já se omluvám. My si dáme další muziku. Hubert K., Gordon Zeitung ze Stromé desky z roku 84, taky si dáme Tabu a Align a teď jako první Christy Cara a Caltry Eyes, tak tímto zase schladíme, když máme ty vedra, tak zase něco trochu ledového, takže Caltry Eyes, úžasná syndiaková věc, tady v ahutkářství na Cold Music Radio. Já se fakt omlouvám, že to dneska takové trochu ukecanější a politější, ale když vám někdo nakreslí trč na záda a obviní vás z nějakých věcí, které neděláte, tak jako, co k tomu říct, tak využívám ten kanál, který mám a trochu se tím bavím a na druhou stranu jsem z toho trochu vyděšený, aby mi třeba někdo nechtěl zastřelit dceru nebo umíst nebo tak. I to možná způsobí tady paní Pokorná a možná i cinká hrníčkama. No, to asi taky to štve, tak cinká hrníčkama, aby na sebe upoutala pozornost. Teď už Christy Cara na Cold Music Radio. Štěně naše si spí a neštěká, tak nejsme rušeni v dnešním vysílání. Taky nadále příjemný poslech vám od mixpulta mikrofonu přeje Jakub Navý.

Tak to byla Xia Detlef a pomaličku budeme končit s německou nulou, už máme skoro jednu hodinu roční, tak se pustíme do těch maxáčů a instrumentálek a tak podobně tady na Core Music Radio. Posloucháte Hudkářství dneska živě z Jeských hor a po dlouhé době, nebo po dlouhé době, no tak asi je to asi měsíc, to jsme si vysílali takhle do noci živě. Já jsem teďka poslední dvou, se přiznám, měl trochu méně času, kromě toho, že jsem teda sepisoval ty články na tom profilu Thomas Faulkner, nebo jak se jmenuje, tak kromě toho jsem taky měl ještě spoustu jiné práce. Já jsem měl legraci, prostě nás jako to fakt já už to zmiňoval dneska, nemám k tomu co říct, že mě do toho takhle někdo namočil. Nicméně fakt to není kvůli tomu, že bych sepisoval články na profilu Thomas Faulkner a nehrávám tady v sobotu 80. Byl jsem v Lucerně, kde jsem hrál vlastně a taky jsem tam občas tancoval ty soboty. No to taky mám spoustu svědků a důkazů, takže kdyby náhodou tady Zdislava mi chtěla říct, že jako píšu po nocích Thomase Faulknera, tak ho nepíšu. Dělám ostudu v Lucerně na Music Baru a Jirka Neumann to potvrdí, stejně jako Lukáš, Míla a další. No, co se k tomu říct, nic už dalšího radši nebudu a dáme se další muziku, abychom to trošku rozjeli. Tady už vás čeká Kora a Liebeskummer, jako ještě poslední tři věci z té německé novely, než si pustíme ty maxáče a pak už budeme spát. Takže Kora a Liebeskummer, potom si pustíme B.A.P. a Verdammt lang her a potom vás čeká taky kapela Chucpe a jejich Tausendtakt Tanz. Tak příjemný poslech Hudkářství vám přeje Jakub Nevín. Poslouchejte, užívejte a pište vaše hudební přání, kdybyste ještě nějaká měli. Hudkářství zavináč radiokohor.cz, Facebook a mail a tak. A aplikace, prosím, ještě taky. Ich bin frei,

Betty Miranda a Dance na Core Music Radio. 1:14. Posouváte autkářství a my si dáme další muziku. Art of Noise a The Moon's Love v Maxáči, tady na Core Music Radio, taky Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. To je moc hezká věc, co na tahle skladba má strašně moc verzí. Tuším, že ještě mnohem starší verze má i než tuhletu. A tak i to se stává. A jako první jsou tady New Order. Už jsme se dneska hráli s Touch by the Hand of God, ale teď je tady skladba, kterou jsem kdysi používal k testování repráčků. Taková jako celkem rozuchaná věc. Perfect Kiss. Tak se jí tu skvělou pusu užijte. A na kóru, já dneska jsem v Lucerně, jak se žádnou pusu neužiju, ale co mám dělat? Dneska je tady konspirátor, tak to zná prdel. Takže Perfect Kiss a New Order, potom tady Boys Town Gang, Art of Noise a další muzika. Ještě nějaké ty věci vám pustím, protože myslím, že mám už 1:15, ale ještě nekončíme. Tak si užívejte živého hudkářství, že nejsem v Lucerně, netancuju tam na pódiu a tak přijím.

Moments in Love, to jsou Art Noise na Core Music Radio. Máme už celkem pozdní hodinu.

hodinu a 30 minut. Stále posloucháte o hudkářství s muzikou 70. a 80. dneska živě a z Jizerských hor, kde pomalinku budeme finišovat, když to si říkám za hodinu předem. Ještě nějaké ty věci budou, tak nebojte se. Teď vás čekají rock band Clouds Across the Moon v maxi verzi. To je strašně milá a hezká věc. A stejně jako tahleta, to je taky parádní kousek. Boys Town Gang Can't Take My Eyes Off You. No tak to se říkáte možná mnohdy. Třeba na diskotéce, když sám zajíbí nějaká slačná, teď na ní koukáte jako a ta je fakt jako pěkná. No a koukáte na ní celý večer a pak s ní tancovat a pořád ní koukáte a pak už se musíte rozloučit. No, i to se stává. Tak teď na Core Music Radio tahle ta velice příjemná věc. Jo, tak kdybyste ještě měli hudební přání nebo tipy, samozřejmě posílejte na Facebook, posílejte na mail a taky přes aplikaci a formulář na našem webu.

Tohle to byla ta originální, skoro 11-minutová verze Disco Inferno. Už jsem tady o tom mluvil, tak jsme se pustili. Teď nám přání poslouchá Františka, Bobby Orlando, Another Knife in My Back. No, další kudla v zádech. Zdíšo, to je pro tebe. Ale investigativní žurnalistika takhle nefunguje a nevypadá. To je fakt jako strašná bída. Ale tak jo, ještě se pustíme nějaký austropop.